0: Nějaký. Tak je to rozdávám květy.
1: To město páchne jak šlugi i kalafiory.
0: V úřendách byly koňáky.
1: To město páchne jak šlugi i kalafiory.
0: Kobietom rozdávam kviaty.